Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej. Aha.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: stovrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: brok po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

behind your door. I tried so hard to obey the law.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.
8: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na Rádiu Hej. Jaká muzika se vám nejvíc líbila? A které kapely jste dostali až na samotný vrchol žebříčku? Tady je přehled toho nejlepšího z červnového kola naší hitparády.

Zdar a siju návštěvníci a hlasující. Je tady další díl hitparády Rádia Hej. O jejímž pořadí rozhodujete jen vy svými hlasy. A nemyslete si, že si neprohlížím vaše hlasy a poznámky. Je vidět, komu fandíte, kam a jak daleko až vidíte a jak jste či nejste tolerantní. Já jsem Bastič, který to tady vše sesmolil dohromady a kterého jako mladého synečka vede vždy za ručičku ledabyle volně pohozený konopný produkt Aldulin, kterého si rozhodně nenamažete na chleba. Pokud jste připraveni, nohy na stole, redko u popeláku a sklenka vychlazeného piva, můžeme se hitparádovat. Jen pro obraz a zvuk, svijanský más jsem si koupil v akci, protože zásilka nechodí, stále nechodí, čo je s ňou, je mi bědně.

0: rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Jirka Vasta, střelec v plné zbroji.
3: Dalibor Halamíček, dvoumetrový nestor rockové scény, sice se svou kapelou Moravius poklesl jako vyčerpaný pornoherec, ale stačí sprcha, otřepat se, utřít a jede se dál. Člověk, který neumí zašlápnout mravence, krmí slunečka sedmitečná a není schopen ani ukroutit hlavu klíštěti, se při hudbě promění v bestii a to přesto nejede vůbec vlak. A jeho paprsky se jako novinka stále drží mezi námi. Moravius Superbeams. We'll be right back.

Mít to vánoční text, tak se asi zlobit nebudu. Chlapci z Ficovy říše si říkají Brandis a drží se jako standarda na hradě Devín a stále žijí svůj sen. Sice nevím jaký, ale pokud nebude chlupatý a vlhký, pak se dá s tímto materiálem pracovat. Tentokrát postoupili o příčku výše.

novince Turba bylo řečeno a napsáno skoro vše a já nemám, co bych dodal. A pokud se s nimi potkáte, tak je pozdravte, pochlubte se, že jste pro ně hlasovali, oni vám za to stejně nic nedají a nakonec je to všem jedno. Minule byli sedmí a přežili, dnes o jedno místo si polepšili.

0: podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: A jdeme dál. Kapela, která velmi často měnila sestavu, se snad už ustálila. Snad. Historie je na místě bubeníka, protože není nikdo, kdo by Mojdu odvolal, ale už to tak vypadá, že tam, kam nastavili svou laťku na koncertech všeho druhu, tam budou muset doskočit, ať se jim to líbí nebo ne. Jejich pomalý pád v našem žebříčku ale neznamená, že by nudili nebo byli unavení či znavení. Oni jsou jen v jiném modu. My tomu říkáme, že s jídlem roste chuť, o čemž nás může přesvědčit bubeník a kapelník skupiny Bastard Mojmír Krochmalný. Čau.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Tak prosím tě pěkně, teď je to nezadržitelný pád, poněvadž máme tady před sebou páté místo a na něm je skupina Bastard a Cesta kolem světa. Zatím jste se krocanili na čelních příčkách, tak není to trošičku jakože setrvalý pád, nebo je to jenom už únava materiálu?
3: Těžko říct, nevím, který týden už tam jsme. Samozřejmě.
2: Zbytečně dlouho.
3: No a vidíš, tak prostě už nebudeme otravovat a necháme zas další kapely, ať si zahlasujou.
2: Prosím tě, kdo je autorem této skladbičky?
3: Autorem této skladbičky je náš zpěvák Marian.
2: Teď nám skočil do hovoru, já jsem mu totiž zkoušel zavolat a on mi teď skočil do hovoru, jo, tak má smůlu, možná ho zavolám příště. Tak napsal to Marian, jo?
3: Ano, samozřejmě.
2: No a chystáte nějaké novinky další, nebo je to jenom teď momentálně po tom turné už takové odpočinkové?
3: Máme novinky, pracujeme na dalších věcech, takže se posluchači mají na to těšit.
2: Ty, ten Marian volá znovu, víš co? Já to polož to, já mu to zkusím zvednout, jestli mi s tím něco udělá, jo, ten tvůj zpěvák, jo? Mojdo, měj se, čau, čau. A teď zkusíme tu druhou stránku věci. Halo. Ty, Mariane, víš o tom, že jsi v živém vysílání teď momentálně hit parády a já jsem ti volal jenom, že si se spolu spojíme. Teď jsem mluvil zrovna s Mojmírem a ty si ho zrušil. Ty jsi zrušil svého kapelníka. To ti je k smíchu? Ano, seš samozřejmě. Prosím tě, Mojmír právě řekl, že ty jsi autorem skladby Cesta kolem světa. Je to pravda?
3: Je to pravda.
2: A kde jsi přišel takové tancovačkové písnice z 80. let?
3: můj kamarád se rozhodl, jeden z těch dobrých kamarádů se rozhodl, že všechno prodá. Prodal barák, prodal chatu, koupil si Harley motorku za 1 000 000 korun, spalil babku a jel cestu kolem světa.
2: Tak to byla tvoje inspirace, ano, k té skladbě.
3: Protože doktor mu řekl, že za rok umře, že má rakovinu. Mm-hmm. Jak se vrátil, tak doktor mu řekl, že se spletli a že je zcela

takový zajímavý, smutný příběh. Můj dá mi napsal, není moc spokojený s pátým místem, ale to není můj problém, to je jeho problém, jeho kapely. Na druhé straně si říkám v duchu, není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, že co si budeme nalhávat. No rozhodně to tak je a basta. Rd. Nyní je jasné, že celý panelák na Šumbarku má malé dožínky. Protože Láďa Tobi se svou chotí nadělali chlebíčky, šli od souseda k sousedům a všem připomínali, koho mají hlasovat, kam mají volit a tak podobně. No, všem připomněli, že je hitparáda a že Láďu v Benci nevede špatně. Po dnešním díle bude muset obejít partaje ještě jednou s panákem, protože nejen postoupili ku předu zpátky ní krok, ale ještě k tomu porazili Bastardy, tedy původní kapelu, kterou Láďa Tobi zakládal psát před 35 lety nebo kdy. Možná bych něco dodal, ale tady v tomto případě jsem sakra tenkem ledě a Láďa pak nekupí stejně ani pivo.

Tak, dámy a pánové, minule na chvostu, dnes na opačné straně. Slyšíte dobře. Na opačné straně třetí místo. S velkou parádou Fany Michalík, pěvecká ikona a rovný člověk, si napsal skladbu, kterou vlastně v podstatě nikam nepoleze, jen ženským podsukní, ale má i hlubší myšlenky, přestože čas ukáže, která cesta je lepší. Ale skladba se musí líbit jeho basákovi Tomášovi Deníčkovi, zatímco kytaristovi Vojtovi Prokešovi se líbí jen Vojta Prokeš sám. Ale zajímavou věc napsal Petr Majkrič. Neměl bych nadržovat nikomu, psal na Facebooku, ale spousta muzikantů v téhle hitparádě, s kterými jsem se bavil, tak jsme se shodli. Jeden z nejlepších hlasů dnešní doby je Hold Fany. Spousta kapel, kterým bych rád dal hlas, mi dá za pravdu, že Fany v dnešní době opravdu předvádí v dobrém slova smyslu nehorázný výkon. Fany má můj hlas a ostatní můj potlesk. Myslím, že výstižné a řečeno vše. Já doufám, že taky, a jdeme za tou skladbičkou.

pány a chci ti slíbit. Pánové a dámy, je sezóna traktorů a na poli i na koncertním pódiu. Je čas odolávat náporu plechové kavalérie a bojme se hesla traktoristé sobě nebo traktoři nezhoří. Protože jejich frontální útok na samotný vrchol opět nabral v uplynulém týdnu na razanci. Uvidíme, jak to s nimi bude dál.

0: rekapitulace hitparády.
1: Tak se pojďme podívat, co jsme dneska vlastně tady slyšeli. Nejprve to byly dvě novinky, Tania a Nostalgie, Alkohol máme dar. Na 10. místě Hardkolony a skladba UFO. Na místě 9. Panoptiko, Moulin Rouge. Místo 8. Moravius, Superbeams. Na místě 7. Brandis, Sen. 6. místo Turbo, Time of My Life. Na 5. místě Bastard, Cesta kolem světa. Na 4. místě LTB, Bestie s podtitulem Jack Rozpadovač. No a na místě 3. Fany, chci ti slíbit. 2. místo patřilo Traktoru a skladbice 5x5. Co na nás čeká, teď už asi víte.
2: Rocková hitparáda na rádiu Heavy.
3: Funus.
1: Poslední bitva vzplála, dejte se na odchod. Dobrá rada pro dvě skladby, které nenašly své příznivce a v podstatě jste je měli za hnusné. Soudě podle hlasů či spíše nehlasů. Prostě dvě papundeklové krabice na katafalku a v nich skladba Víc než slova Davida Kolera, kterému jste to nandali, to musím říct, a ve druhé je song Pod hladinou řeky formace Piráti 44, což mne mrzí víc než v případě kdysi výborného Kolera, ale to už je věc samozřejmě náhody, nebo věc názoru, těžko říci. Zvu vás na festival.
4: Hard Rock a Heavy Metal žije.
5: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
4: Vratimov Fest.
5: Na pódiu explodují Nagout,

0: stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup je 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Tak a teď tady máme folklor naší danceparády v podání mladé a starého. Přiznám se, že mě sice skladba stále baví, ale prvotní šok už odezněl, ale v nedávné době jsem měl čas a možnost, ba i čest, hovořit s řadou zajímavých lidíček z branže a všichni do jednoho napříč spektrem se shodli, že toto jim dvěma skutečně vyšlo a jejich hlasy si sedly jak servaní hokejisté na trestnou lavici. Leona Šenková a Jarek Filgas, Nikdy se nedozvíš.

0: druhej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Hej, rubáci, vyvolejme si mírové jednání, ale prosím vás, ne s každým a ne vždycky a ne za každou cenu, jo, to nemá smysl. O tom bych něco málo věděl, zůstaňte svý. Vše bylo řečeno, vše bylo zahráno a tak je čas se rozloučit. Hlasujte na webu nebo na fejsu. Podpořte své, nejen své miláčky, ale i skladby, které se vám skutečně líbí. Doporučuji vyčistit sluchovody a jít na to. Mezitím se dám do klidu i já a budu v očekávání výsledku příští týden. A stejně tak i patron hitparády Sir Madun El Konopalda, kterého na dálku zdravím. Díky za spolúčast během tancparády i na funuse a teď už s bohem a šáteček. Loučím se s představou, že svět sice neovlivním, ale pokusit se o to mohu. RTO Hejbus přijíždí, Bastič naskakuje a v zápětí odjíždí, aby zase příště přijel. Tak čus, bus.
3: Poslouchej rokovou hitparádu Rádia Hej s Jirkou Bastou každé úterý po 17. hodině.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na Rádiu Hej. Přehled toho nejlepšího z červnového kola naší hitparády.
9: Hej, hej!
10: Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
0: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej. Get high on the music. Dámy a pánové, krásné dobré ráno,

0: Skvělá, bezvadná, příjemná, pohodová parta s Xajem. Krátce po celé po šesté raní, v raním metru, v raním proudu, na vlnách a frekvencích rádia. Hej, jedeme dál. Plošně v České republice. Raní proud.
1: Immer wieder geil, hier wieder zu sein, hier in Ludwigsburg. Echter Wahnsinn heute Abend. Thank you. Talk to the moon, ladies and gentlemen. Thank you.

skvělé muzice, to samozřejmě platí i v této partii a kapele Koda. Oltář i kříž, který vám hrajeme v ranním proudu, dorazil také do éteru Aleš Brichta.

A jedeme tu s vámi v Ranním éteru na České rokové lajně, ano. Chlumec nad Cidlinou se také probouzí a zdravíte nás, my zdravíme taktéž. A posíláme Petra Hrdličku a spol kapelu Škvor.

Dámy a pánové, je to nádherné číst, jak píšete, že dáváte svoji ranní kávu. Stejně tak jako plátek tisku novin jsem měl na mysli. K tomu musí patřit i vlny rádia. Hej, hele, to píšete nádherně. Máme z toho tady všichni radost. A celá parta ranní léteru je s vámi.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Je to tak, vršíme do další části, další hodiny, krátce po celé po 7 raní a s námi společně kdo, to už slyšíte, Linkin Park.

My jsme se společně dostali krátce počtu na 8. Hezké ranko vám všem. Dnešní počasí 22, zatažená obloha, k tomu ale pozor, zítra rozjasní se, na obloze bude sluníčko, k tomu 27, v pátek 32 stupňů.

0: našlápnutý Judas. Honza Riedl už má našlápnuto, abychom společně sjeli briefing hlavních tahů, dálničních tahů v České republice. Společně tedy s ředitelstvím silnic a dálnic. Honzo, krásné ráno.
1: Krásné dobré ráno, i když prší, alespoň v severní části, a myslím si, že se to natahuje i do středu. Pozor na to, stěrače a svítit.
0: Ano, tady u nás ještě neprší, zaplať pánbu, ale asi to přijde, jak říkáte. Honzo, každopádně, jak to vypadá ve skutečnosti na dálnicích, na plochách, kde jezdíme každý den, frčíme, ať to jsou centra Plzeň, Budějovice, Praha a tak dále, Hradec Králové, Pardubice. Pojďme se na to mrknout.
1: Já si myslím, že to frčíme, tak to platí prakticky nádherně pro celou republiku s výjimkou D1 u Brna. Tam je to dneska trošku k nakopání a pražského okruhu. Ta D1 speciálně trpí ve směru od Prahy. Teď v tuhle chvíli tady vidím varování před kolonou především kamionů v pravém, to jsem ani nemusel říkat.
0: Ano.
1: Od 180. kilometru někam na 188. Potom se to drobet rozjíždí, což je docela příjemná zpráva. I tak je tam zdržení pro kamiony. Počítám, že to bude určitě nějak 40-50 minut, možná díl, podle toho, jak to kucí dojíždějí. Potom je zdržení na pražském okruhu. Nejdřív byl hlášený směr k letišti, zdržení 10-15, teď už to samý je hlášený od D5 k tunelům. Takže tam prosím trpělivost, halt prostě už se pomaličku, ale nezadržitelně blíží ten běžný standardní provoz během školního roku.
0: Ano.
1: Prázdniny už pomaličku, nechci teda jako opravdu se vyválet v nějaký škodolibosti, ale už to vypadá, že jsou fuč. Navíc začalo pršet, to znamená, že počasí i dopravní osud tak jako malinko zvedá prst a říká pozor, léto už trošku jako balím a teď se bude zase jezdit skoro podzimně. Ale ono to září bude krásný, uvidíte. Nicméně,
0: ano.
1: Aby se jezdilo čím dál tím lépěji, tak my v tuhle chvíli stavíme nějakých skoro 170 km dálnic a nějakých 70 km silnic. A některé ty stavby, když třeba někam jedu, nebo mi občas i někdo volá, nebo často napíše, a občas se tam objeví takový to, já tam tudy jezdím, nic se tam
0: nedělá,
1: nikdo nic nedělá, všichni na všechno kašlou a takovýhle. Hele, to akorát tady těma opravdu emocema brousíme sami sebe a je to jenom z nedostatku informací. Takže pojďme si říct na nějakým konkrétním příkladu, co opravdu se kde děje. Jo. Tak pojďme zvolit naprosto klíčovou strategickou stavbu a to je dálnice D11 strutnovaná na polské hranice.
0: Ale
1: já ji mám teďka v majku, protože tam za hodinu vyrážím, jede tam na kontrolní den pan ministr. Jo. Trošku nám tam jako zvedne mandle, už jsme na to připraveni.
0: Jasný.
1: Připravili jsme mu krásný terénní auto, aby se dostal všude po trase. Ale kdo by chtěl zároveň vlastně tak jako trošku nadneseně namyšleně s panem ministrem na trasu D11 mezi Trutnov a státní hranice, tak jste, že je to stavba téměř za 12 miliard a vůbec to není snadná stavba těch 21 kilometrů, protože to jsou takzvaný Trutnovský Alpy, protože součástí tady té stavby je celkem 28 mostních objektů, z toho 13 mostů vede přes údolí a mají délku větší než 100 metrů. Například most Poříčí má 715 metrů, nebo přes údolí řeky Ličná, ten má 670. Budou tam tři mimourovňovky. Jo. Potom budeme stavět 10 protilukových stěn, aby místňáčkové netrpěli, až to bude hučet pěkně ty kamiony místo jim pod okny, tak aby to frčelo kolem a aby tam byli v klidu, aby se jim řekvičky nebály a netřásly. Hele, budou tam dva tunely, jeden bude mít skoro 500 metrů a jeden dokonce přes 500 metrů, bude mít dvě roury každej a jeden z těch delších bude 540 a druhý 576. No prostě fakt je tam co stavět, je tam řacha lidu a fóriem je, že chceme navázat, respektive převzít z polské strany, kde už je hotová dálnice, vy to všichni víte, my se sice stydíme, ale makáme, aby jsme tady to smázli z dálnice S3, aby jsme převzali ten provoz v, řekněme, příhraniční obci Královec a to už se stane teďka v listopadu, teď to tam jdeme právě zkontrolovat, mimo jiné. Předpokládáme, že na prvních 3,5 kilometrech převezmeme ten dálniční provoz, převedeme ho na současnou silnici první třídy a během nějakého roku, si myslím, nejpozději dobudujeme celý zbytek trasy. To znamená opravdu z Trutnova na státní hranice a vlastně úplně všude do Polska po jejich dálniční síti se pojede opravdu už brzo. A důležitý je, a pozor, ano. Teďka udělám ještě tak, jako se pohlídnu, co mám za sebou, když bych stál tady na té stavbě. A sice důležitý je, že zároveň s touhle stavbou Trutnov státní hranice my dáme do provozu i tu stavbu, která vlastně v tuhle chvíli by tam chyběla, ale už se staví taky, a sice je to z Jaroměře do Trutnova. To znamená, opravdu stavíme tady těch 40 kilometrů šupky dubky z Jaroměře jedním vrzem do Polska a kam už potom chcete k Baltičku, no je trošku studenej, no ale já.
0: Ano, já to znám, ano, u Baltu jsem byl jako malý kluk, už tenkrát tě tam vyslali a já jsem, že tam zůstanu. Každopádně z toho jsem měl trošku strach, z čeho bych neměl strach, ale že bych si šel taky, Honzo, jak to, tu nabídku jste tam podal, já bych si s panem ministrem taky šel zajezdit nějakým terénákem, jako tam si to tam projet, jo?
1: No, počkejte, tohle není žádný motocross, to je stavba, jo? To, že tam dneska terénákem provezeme pana ministra, neznamená, že tam budeme skákat přes muldy, hezky ho vememe na estakádu, vememe ho do rozestavěného tunelu. A pak pojedeme na polský hranice, tam se potkáme, ano, s Polákama a chvilku si tam zašišláme.
0: Honzo, já si ještě ale zmínit důležitou věc našich posluchačů, protože pozor, to možná vy netušíte, nevíte, my jsme se spolu ještě o tom neměli možná ani možnost bavit v nějakým odpoledním našem jenom společném hovoru, třeba, jak se říká, fakt jako u kafe nebo někde u oběda. Jsou posluchači, kteří si zaznamenávají bedlivě a pečlivě naše informace ohledně tras, kde co, kde stavíte. A potom, když tam jedou, jo, tak skutečně na to koukaj a píšou mě, kolikrát poznáváme tu stavbu, o které s Honzou mluví. A my jsme si to nafotili a skutečně tam, jako když máme ty parametry, jo, kolik metrů a tak dále, pevnostní konstrukce, jak to vypadá, jak se to dělalo, jo, kde to leží, v jaké oblasti a tak dále, tak všechno fakt normálně. Někteří takovýhle pečlivci tak fakt jezdí a sledují ty stavby a mají z toho větší radost a pocit lepší, protože vědí vlastně, kudy jedou, okolo čeho jedou a vždycky říkají, hele, tohle to Milan s Honzou rozebírají. Jo, jako takže já mám takovýhle satisfaction, jako hele, to je krásný.
1: Tak to mám radost, to mám radost, tomu říkám zodpovědný posluchač. Takhle to má být. Když už předám informaci, když už ji natlačím, tak ať je využitá. Super, bezva, já vás chválím.
0: Přesně tak, Honzo, mějte se krásně. Další briefing bude velmi důležitý, dáme si další. Vidíte sám, že nás prostě posluchači v České republice poslouchají, protože jsou tady s námi, jak se říká, v Čechách a jezdí po českých komunikacích. A to je velmi důležité, že ten briefing děláme. Honzo, mějte se krásně, úspěšný den.
1: Vám krásnou druhou půlku týdne a už se těším na ten pátek, protože vám natlačím strašně důležitou informaci pro všechny, který by rádi do Českého Krumlova nebo na Lipno. Těším se v pátek, hezký den.
0: Výborně, díky, mějte se krásně. Full time rock for you.
2: Moto Lužany 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Devilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliderok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na GoOut. Více info na www.motolužany.cz.

0: CZ. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.
6: Je to tak. Frčíme do další hodiny. Další čas před námi. Pojďme na to, kapela Grayson.

závitu.

0: další úžasná parta Panoptikon.
1: Hey Radio CZ.
0: Přátelé, dámy a pánové, strašně a hodně a moc nás těší, že nás posloucháte. A posloucháte nás i na Hlinecku v Čechách. Tak tam zdravíme!

odkud nás ještě posloucháte, to je třeba namátkou Dobruška, když jste psali a chtěli jste zpívat s náma. Takhle brzy ráno už chcete zpívat, tak jsme na vás zvědaví. Tak

jako jde vám to. Jde vám to, dobrý, děkujem.

Jsme strašně rádi, že tady skandujete. Mildo, ještě jednu. Dáme ještě jednu. Celou bednu, tak jdem.

Ondra Marek Luxor, čerstvě vem, těsně před půl devátou. Nádherně šlapete sláma. Jak se říká, dobře šlapete trávu. A přátelé, dáme si ještě jednu poslední, je tady nějaká bára mezi náma. Já neslyším je.

kapelu Vlga budete moci slyšet už o tomto víkendu 29.8. na Motolužanech, tedy sobota, a kapela Vlga vystoupí tam v Lužanech ve 20.00.

Pět minutek následně od 9. hodiny. Od 9. raní Halloween. Parta ACDC, no a také sledujeme ale silnice hlavní tahy. Okres Chrudim nám hlásí dopravní nehodu. Nehoda na silnici 17 u obce Podhořany u Ronova, okres Chrudim. Pozor, dopravní nehoda je tam.

0: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šikland!

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Dámy a pánové, nebo jestli chcete, ladies and gentlemen, startujeme další čas, další hodinu, Scorpions.

Nadupaná muzika od Judas, 9:45. 22 dnes na obloze v průměru. Oblačná, víceméně zatažená obloha, ale pozor. A zítra už 27. A slunečno. A Nickelback, to je skvělá muzika v hraním proudu.

Přátelé, chceme nebo ne, tak se blížíme k půl desáté. Sledujeme také silnice, D1 už je čistá volna, tak jak jsme hlásili s Ondrou Dýdlem, byla tam komplikace, především na směr Brno, teď už je to volné, jezděte ale opatrně.

Naši parádní muzika Brian Adams, 10 minutek pouhých do 10. Dáme si pak ještě hoďku a půjdem. Zvedeme také Antuku tenis. Makáč před US Open vyhořel proti hráči ze 4. stovky. Bartuňková je ve čtvrtfinále.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Motol Lužany 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Visací zámek, Krucipisk, Doga, Debilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliverok a další kapely. Motol Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
3: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
4: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
3: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
4: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Vraňany 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraňany. Kýpa Fest Vraňany 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Ano, jsme s vámi stále. Hraní je hraní proud. V plném nasazení, jak se říká, krátce po celé po desáté. A frčíme do finálového času.

Je to tak a znovu míříme na Antuku. Ještě ráno netušila, zda se vůbec dostane na kurt v kvalifikaci US Open. O pár hodin později slavila vítězství 25-letá česká tenistka Anna Sisková se do kvalifikace amerického Grand Slamu dostala jako náhradnice a v úvodním kole po velkém obratu zdolala Němku Nomu Nohavovou 1-6, 6-4 a 7-5.

další melodická parta v našem playlistu Ranního proudu. Stále jsme s vámi, ano, ranní směna, 10:45 za okamžik Metal Links. Tuhle skvělou partu také znáte, Beyond the Black.

Jonda Blake za námi, 3:15 před námi. Jenom nahodím na zítra, že se podíváme do areálu přímo Motolužan s Milanem Jezdinským, který vás pozve. Řekneme si už, jak to tam vypadá skutečně v tom přímém čase. Zítra tedy ve čtvrtek Motolužany live.

touhle úžasnou formací Nightwish se s vámi loučíme pomalu, ale jistě, skoro v 50. minutě, pokud s námi společně sledujete časomíru alias kostku nad ledovou plochou, tak sami vidíte, že se blížíme k 50. Třetí třetina za námi dnešního duelu, dnešního krásného zápasu. A díky vám, díky vám!

z našeho VIP Skyboxu je to úplně všechno. Loučíme se všichni. Dáme si to ještě zítra a pozítří.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šikland!

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Visací zámek, Krucipisk, Doga, Debilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliverok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Schickland ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Schickland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na schickland.cz.

U mikrofonu je Marota a na frekvenci rádia Hej startuje Marotovonej. Včera oslavil 75. Rob Halford a v dnešním Marotovo Reji si poslechneme album Painkiller od Judas Priest. Já Robovi přeju všechno nejlepší a užijte si Judas Priest.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarsky.cz.

Marotovorej je u konce, dneska jsme si poslechli album Painkiller od Judas Priest, protože frontman Judas Priest Rob Halford právě včera oslavil 75. narozeniny. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře a budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

Show Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Devilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliverok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey. Kvalitní rock.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Schickland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Schickland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na schickland.cz.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Dneska teda jsme začali Vím o Tata Boys Frankem Zappou, ale tak to není na škodu. Je tady roková středa od mikrofonu Rádia Hej. Vás vítá, zdraví Honza Kulík. Než se dáme do kalendáře, tak bychom mohli odebírat večera. Dneska jsem vám vybral Marka Knopfera.

Tak to byl Mark Knopfler, trošku nezvyklé, ale solo, zajímavá věc. A my se dáme do kalendáře, co se událo v dějinách muziky 26. srpna. Začneme 38. rokem, to se narodil 26. srpna Jet Beck. Jet Beck je pseudonym, vlastní jméno Brian John Duffy. To jsou Strangles, tady je máte.

A máme tady rok 1941, to se 26. srpna narodil Chris Curtis, což jsou Seekers, tak tady jsou...

Další letopočet nebude, protože to jsou děvčata, zase přijdou na chvilku. A dneska má narozky, tedy 26. srpna ve středu, Maureen Tucker. Mezi přáteli důvěrně nazývaná Mau, je to bubenice, bývalá od kapely Velvet Underground. Takže si dáme.

Pak tady máme další datum, 1953, a to se 26. srpna narodil Laurie Wishfield. Laurie Wishfield, to jsou Wishbone Ash, to byla svýho času super kapela, mám takový dojem.

A tady taky bude děvče, mám takovej dojem. A dneska tedy slaví narozeniny ve středu 26. Annie Holland. To je Elastika kapela.

Od 26. srpna Sonny a Cher jsou jedničkou britské hitparády s písničkou Kousek tebe.

A teď tady máme zase nějaký holky. Takže dneska ve středu 26. slaví narozeniny Shirley Manson, to je kapela Angelfish a taky Garbage. Tam dělala zpěvačku, ale jestli ji uslyšíte zrovna v týhle nahrávce, nevím, ale snad tam bude.

A podíváme se o kousek dál, pěvkyni jsme slyšeli, tak je to dobrý. A pak je rok 66. 26. srpna se narodil Dan Vickrey, co jsou Counting Crows, ty tady taky máme.

A teď se podíváme na rok 1967, přesně o rok později, přesně na den 26. srpna, vydává Jimi Hendrix píseň Purple Haze. Tak kde to máme? Tady to máme.

Beatles musí být aspoň jeden kalendář vždycky do týdne, nebo dva, nebo i tři dokonce, možná i více. Takže v roce 68, 26. srpna, vychází single Bčko je Revolution, to znáte, a Ačko, hlavní strana, je Hey Jude. Hey.

Beatles a já tady mám jednu vzpomínku. Já tady vidím rok 2007, 26. srpen, a to do bitvítavýho nebe odešel Petr Kaplan, mezi přáteli nazývaný P. Kaplan. A to jsou kapely AP Heapy, Karkulka, to jsou legendární všechno, Olympic, Mephisto, Rogers Band, Samuels Band a Grosch. Já vám vyberu Petra Kaplana, Pítyho Kaplana, v kapele Samuels, kde 26. prosince 69 na druhém Beatovém festivalu doprovázel Mickeyho Volka v pražském CERNě. Je to velice unikátní deska, takže přiložte ucho.

A milí posluchači, teď vám tady střihnu ještě pozvánku jednu. V rámci příprav na 30 let kapely a její působení na kulturním poli vystoupí na zahradě Vlašimské hvězdárny legendární benešovská kulturní úderka. Lahvátor. Lahvátor znáte, takže na zahradě Vlašimské hvězdárny v sobotu 29. srpna od 18 hodin.

0: Já chtěl jsem víc.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Tak se mrkneme na závodníky. Dneska je středa, jde se druhý hlavní závod. A světe divce do cílový rovinky se vřítila Vladinka. Tak blahopřejeme dneska k hezkýmu prvnímu místu. Pozdravuje tatínka Honzíka spolu s milujícími holkami a k tomu posílá, co? Čarodějku.

0: a na hezkém druhém místě Vašek a píše: tento song všechno začal a v sobotu pokračuje na Rock in Hlinsku k oslavě 25. výročího Traktoru. Tmel, zdravíme Vaška, Traktor forever.
1: Tahle deska nemá.

A kde bude třetí dneska? MMU, na adresu vidím, iniciály Marta Mouka Uhlák. Lauter v pekle dokonce. Tak jo.

0: prdeli. Dnes jsou v pekle všichni veselí, dnes jsou v pekle všichni veselí, jsou veselí, protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Tak to bychom měli outr, Pavel Křivsoudov. Ten to vidí, já vám hned řeknu, co to vidí. Rob Zombie, American Witch, tak jo.

Tak to by se měli americký čarodějnice a co dalšího? Dalšího tady vidím, vydržte mi chvilku, dalšího tady vidím Pepu. Pepa dává ZZ Top, zdravím do studia, prosím o zahrání pro Boudu a jeho kamarády do Ostrovské věznice.

A pak tady mám Jerryho a tady bude možná, jestli to není špatně napsaný, protože mi to vyhazuje Inexis, jako dokonce se vytáhli databázy světových umělců a pak nějaký soundtrack s Tyler Dane, to je myslím film Shadow. No to jsme dopadli teda, co s tím teď? A pak je tady i Spy Sophie Tucker, takže musím se na to podrobně podívat. Já dám zatím jako zálohu, Němci říkají Forschus, dám Rory Glatera, když to najdu, tak to najdu, když to nenajdu, tak to nenajdu. Zdravíme Jerryho, doufám, že i Rory Glater se bude líbit.

zpráva pro osazenstvo a Podještědem. Já jsem rozšířil hledání a pak jsem ještě hledal v cloudovém úložišti v Praze, co máme. A vypadá to, že je to na dobrý cestě, jo. Tady je totiž háček, ono ten název, je tam za ním ještě název alba, proto jsme to nenašli. A já brznu Zimní královnu, takže zůstaňte ve střehu zatím pod Ještědem. A Zimní královna od Arakainu, s Alešem Brichtou, už je tuším, a Alcí Bílou bude pro Lenku do Pelřimova a také od Jendy Zbochová pro Eriku a... Ne, to nebude, sorry. To je úplně něco jiného, jenže já píšu tak hrozně, že bych mohl psát lékařský recepty, jak škrabu. Pro Eriku bude úplně něco. Bude Lucie. Tak, my jsme to trefili. Za chvilku, jo? Takže teď zdravím Lenku z Pelřimova a za chvíli se zvrátíme zpátky pod horu Ještěd.

Tak ještě jednou pozdravil Jence do Pelřimova a zpátky pod Ještěd. Tak teď bychom to měli trefit. No, stane se, že jo, to je složitý takhle to hledat, že jo, ale zase, co bychom neudělali pro naše posluchače.

Tak doufám, že mají radost pod ještěden, že jsme se snad trefili. Ale to tím, že já to hledám vždycky, jak jsem říkal, v cloudu, když to nemám v playlistu, co máme v Praze velký úložiště, a když to není ani tam, tak hledám v registru skupin a kapel po celém světě, to je na internetu běžně, ale když to najdu, tak pořád není vyhráno. Musím tu skladbu mít, že jo, protože to musíme koupit. Většinou ji máme, protože máme bohatý archiv. A tady byl ten problém, že na tom cloudu toto máme jak název a máme tam ještě názvy alba k tomu. Proto to nenašlo na první dobrou. Tak jo, tak jsme to takhle nějak vysvětlili, teď se podíváme do toho Bochova. Do Bochova Jenda z Bochova posílá Erice spoustu pozdravů a písničku od Lucie, nejlepší, kterou znám. Tak jo, tak zdravíme do Bochova Eriku i Jendu. Tak jede to, nebo to nejede? Tak to nejede, milí posluchači. Tak s tím musím něco udělat. Vydržte mi ještě jednou. Nejlepší, kterou znám. Tak doufám, že jsme mezi tím nevypadli. Já dám další přání a podívám se na to. Tam je nějaký problém. To mám asi někde špatně zařazení. Tak. Takže vydržte chvilku. Já hledám další. Lucie si píše pro Ondráška o kapelu Hardley. Tak to bychom mohli dát a já dám tu Lucii, najdu, podívám se do desek, to bude na jistotu. Takže Hardley. Mělo by to vejít a za zavou dáme. Vydržte mi ještě chvilku. Mělo by to jít. Tak. Takže máme. Našli jsme a hrajeme.

tak se podíváme zpátky do toho Bochova. Chyba nalezena, opravena. Takže pro Eriku a od Jendy z Bochova posíláme.

Tak, to bychom měli a pak tady mám od Kuby pro paninku z taxíku kořenovou zeleninu. Tak dáme kořenovou zeleninu, zdravíme do taxíku.

Zdravím Tomáše Zubrnického, dává Zilvara, tedy kapelu, velice zajímavou, která už teda taky nehraje, to škoda. V Netopířím zní, že dobrý večer, jen do sobotu se na mě nedostalo. Ono to někdy se stane, no. Protože když je nával, jo, tak ten systém ty přání losuje, aby se dostal nejblíž té hodině, kdy se přepíná, jo, protože pak 5 minut, že jo, musí mít rezervu na přepnutí. A ono to nějak nepustilo tam. Tak jo, tak to uděláme dneska. Dneska je času hromadu. Tak zdravím. Tak vydržte mi chvilku a už by to mělo běžet. Zdravím Tomáše Zubrnického.

Tak to bychom měli Zilvara, velice zajímavou kapelku, a já tady mám další přání, a to, nebudete tomu věřit, je Libor Mnichovický, tentokrát zdravíme Libora, a tento vidí, vydržte mi, tady je nějaký nekázeň, takže teď teď by to mělo běžet. Takže chvilinku strpení, musím si udělat tady pořádek těch aparátech, jo, ono si takové provozuje, to docela náročný. Tak, Stín na duši, Franta Sahula, a už to jede.

0: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.
2: Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: Na nic si nehrajem.
5: Milano, sorry, usidlej. Milan a Radka z Jablonce dávají donor, takže zdravíme do Jablonce a posíláme.

Tak to bychom měli donor a je tady Zdenál. Zdravíme Zdenála, našeho stálého posluchače. A Zdenál to vidí, že pro pracující třídu bychom měli zahrát, takže pracující třídu, poslouchejte, to je pro vás. Stará lů, teda kabát, to je taky dobrý.

tak to my jsme měli kabáti Stará Lou. Zdenal vybírá dobrý věci od kabátů. Zdenal nikdy nechybí, když vybere vždycky samý pěkný kousky. Martin by rád Kinga Diamonda. Proč by ne? Dáme pro všechny, co mají rádi hudbu.

Tak a máme tady Láďu Zdislavskýho. Láďa Zdislavskýho je rád hustej guláš. No kdo by neměl rád hustej guláš? Hustej guláš, ale od Vítkáčů. Tak jo, takže zdravíme do Zdislavic a posíláme.

Hustej guláš, milí posluchači. A je tady Pavel Sopoty, Polsko. Zdravíme naše polské posluchače. A Pavel vybral zajímavou věc od Cure. Jmenuje se to Primary. Je to fakt dobrý. Oni tam hrajou na dvě basy. Je to speciální skladba. Fanoušci kapely Cure jistě asi znají. Tak to dáme, zdravíme do Polska a posíláme.

To je fakt dobrý tohle. No, mám rád takový neobvyklý věci. Zdravíme Pavla do Sopot. A ze Sopot se podíváme do Bukovan za Paďourem. Paďour to vidí na dogu bílej sníh. Čus jen do, pošli to kámošim Pavkovi a Laďce do Týnce. Tak poslouchejte v Týnci. Už to tam jde.

Tak kdo nám dohrála Bílej sníh? Bílej sníh má taky Štěpánovská Almara, mám takový dojem. No, tak a co dalšího? Freddy nám píše, že... Ahoj Honzíko, prosím o zahrání všem, co poslouchají, a mojí Kaťulce pro radost děkuji z Bobrové. Tak zdravíme do Bobrové. Brichta to bude.

Tak to bychom měli Aleše Brichtu, Tom 80, dává Marka Knopfera, Sultan Swing. Ahoj, jen dopřeji krásný večer do studia, rád bych si nechal zahrát tento song od Marka Knopfera. Tak je to tady.

Tak to byl Mark Knopfler, Sultan Swing. Iva píše, Vladimír Mišík, že by byl dobrý, když se kouří konopí. Budem kouřit konopí. Co naděláme? Prosím, tuhle veselou pro nás do Pergoly a taky pro Martina a děti Matěje a Janu. Tak tam kuste konopí, ale doufám, jo, že kouříte jenom množství pro vlastní potřebu. Jo, to se může snad už teď. Tak to dáme, no. Takže 3, 2, 1, teď.

0: Když se kouří konopí z Alba, já vám řeknu dokonce, z jakýho to je, to je z Alba ETC, pochopitelně, jak jinak, když umlkli stroje Vláďou Mišíkam. No, to je dobrý. Tak to dáme, co dáme dalšího. Máme tady Juráška a ten si přeje nukleární hovada Rumová země. Zdravím Jendo do studia a pust nám všem pro mě neznámou písaň. Tak je neznámá, ale teď už bude známá. Je to mimochodem hezká věc.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

Dobrý. Nukleární hovada dohráli. Já ještě tady bych měl pro Ivu nášup, jak nechali si hrát toho myšíka. Kouříme trávu. Na konci 90. a začátku milénia vyšlo zajímavý album, který se jmenovalo Umění proti cenzuře, a tam se řešila ta legalizace a takový. Takovou veselou, jo. Švihadlo totiž, tam je píseň od téhle kapely Švihadlo a nahráli krásnou věc. Jmenuje se to Zelený list. Kdo máte rádi reggae, tak se vám to bude líbit.

Dobrý, no. Jinak ještě k tomu švihadlu, jo, zelený list. Já si pamatuju za bolševika, člověk, jako jsem ten diskofil, sběratel, že jo. Já jsem nahrávky plastiků a taky jsem tam přehrávali, jo, a kolikrát, že jo, přinesli lidi třeba, co k nám chodili ty desky ze 68 Publishers, tak to byl hodně třeba Karel Kryl na tom byl a to. A taky, no, plastikové hlavně, no, ti tam u nich vyšli též, ale to je taková setrvačnost, jo, teď už jako, jo, si můžete koupit všechno, nevím, pořád. Já vždycky, nehledě k tomu, že za tohle albíčko Umění proti cenzuře mi nedávno někde napsal někdo mail, nabízel mi za něj strašlivý prachy, jo. Jenže správnej diskofil svoje desky neprodává. Jo, když jsme u tý jasný tak, páky, jak se o ní mluvil, jo, tak už jsme si mohli připomenout, jo. Mámo neper paralel, to je vlastně dvojí píseň.

0: 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.
2: Radio Hey.
3: Radio Hey.
4: Na nic si nehrajem.
5: 10. hodina, odbyla lampa, ještě svítila, že to jsem se vykrat Erbina, no ale nevadí. Ty tady přibyli další dva zákazníci, Tom 46, ale toho musím najít, to bude chvilku trvat. A vyloub se tady Jurášek, ještě, no tak tam to štěk, no to by šlo, ale...

Tak to bychom měli ACDC na rádiu. Hej, posloucháte rádio, hej, to jsem zapomněl říct. Posloucháte středeční Rock on Air s Honzou Kulíkem, to jsem já. No to ostatně víte. Tak, Tom 46 píše, že tady dlouho nebyl. To nevadí, ale dneska přišel, tak tady je. A ZZ Top, že by Pouk Chop Sandwich, to není špatný. Tohle se od ZZ Top zase tak často nehraje. Zdravím, Toma 46. Pouk.

Dobrý. Jinak Tom 46 má vždycky dobrý věci. Ocení to člověk takhle. Jo, netypický. Člověk by neřekl pomalu, ani že jsou to ZZ Top. A já tady mám, co bych ještě do vás narval v tuto pozdní hodinu. Já tady mám, dovolím si vám nabídnout, jo, teda, že bych nějak protlačoval kus, to bych si nedovolil, ale dovolil bych si vám nabídnout Tottenhausen píseň, ostatně všeobecně znáte, tak vám to jistě udělá radost. A pro milovníky umění, jestli chcete Cepelíny, bychom si mohli zahrát třeba teď už podvečer pokročilej, tak po těch Tottenhausen.

Huh? Huh? Huh?

A když se dívám ještě na ty přání, jo, tak vidím tady u Juráška, on chtěl ty ACDC, Fantastic, a když to nebude, no proč by to nebylo, že jo, no, tak něco nemáme, ale tohle máme určitě, tak Metaličku. Dneska není takový nával, že jo, já můžu dát přídavky někomu klidně i, tak furt tady mydlíme Metaliku, že jo, většinou třeba z těch stěžejních, no tak oni mají všechny stěžejní, já neznám, který by nebylo, ale nějak jako sirotek trochu tady ostává album Load, jo, to nějak chudinka tady v regále, tady se krčí a nikdo si na ně nespomene, tak dneska jo, dneska dáme

Tak to byla Metallica, album Load. My tady většinou mydlíme ty věci z toho Reloadu. To jsou vlastně v podstatě sesterský desky dvě. A zase na druhou stranu, když Metallica, jo, šáhnete, kam šáhnete, tak všechno dobrý. Tak co bychom ještě dali? Za chvíli zavřeme krám s písněma, protože už je po půl. Tak třeba ještě, komu bychom udělali radost, máte rádi gotiku? U nás v regionu působí kapela, která se jmenuje Bratrstvo Luny. Oni natočili, udělali album v roce 2006 a pak úplně stejný album udělali takový jako remaster, jo, v roce 2016. Plus tam byly nějaký bonusy ještě navíc a tohle. Jo, a to bylo úplně ten, to vyšperkovali ty věci, že fakt to nemá chybu, jo.

Tak to bylo Bratrstvo Luny, stejnojmenná skladba Bratrstvo Luny z toho resamplu z roku 2016. David by Panoptiko. Dobrý večer, prosím o kapelu Panoptiko pro kolo.

Dobrý, tak zdravíme do Velkýho Meziříčí na noční a tam 40 ještě, takhle já když jako čas, tak to já rád naděluju, když je z čeho, že jo. A tom 46 píše třeba ještě tuto. Jestli pak víte, jaká to bude, já vám to prozradím, budou to Motorhead. Tam taky nemůžeme chybovat, že jo, Motorhead, tam všechno dobrý.

Dobrý, no. Není to špatná věc. Já tady mám ještě jedno přání a zkusím, jestli se nám to povede. Doufám, že se nám to určitě povede, snad teda doufejme. Protože už je hromadu hodin a já musím přepínat, tak vemu ještě Petra z Hranic. Z Hraštic. Petr z Hraštic. Zdravíme Péťu z Hraštic. A bude to kapela Vosolit, ta je u nás na rádiu hej známá, občas ji tady hrajeme. Tentokrát by to měl být titul, úplně blbej se to jmenuje. Zdravím jen do k hezkému večeru všem posluchačům, šlo by. No já si myslím, že snad šlo, že už jsme nějak mohli. Ale jak se dívám na hodiny, tak už si musím pakovat věci, protože za chvíli přepínáme. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju dneska za poslech, měli bychom se zítra slyšet, co je zítra, čtvrtek, třesky, plesky, starý desky, no vidíte to, vinily, zítra budeme hrát, no a potom ještě by hodinku Big Beatu a dokonce po desátý pak večer Péťa zlámal s rokovýma démantama, ale to až zítra. Tak jo, tak tedy, mějte hezký zbytek středy, užijte si středu veselé a mějte se fajn. A hlavně, jak říkáme na hejku, to je důležitá věc, držte vlnu.

0: zakončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej.

Hezkou a příjemnou hlubokou noc v hodině mezi psem a vlkem vás zdraví Honza Kulík, starý pes, co rád, že to jsem já. Dneska vás provedu víceméně umělci a jsem tam i big bandy konce let 30. do první půl let 40. aby jsme si toho času užili, protože furt jsme měli nějaký tematický pořady. Dáme si takovou oddychovku, jo, decentní. Tohle to byl Joe Venuti, skladbička Something. Joe Venuti tady bude ještě jednou ve skladbičce Nothing. Byl houslista dobrý. A pak se podíváme na Canta Basieho.

treatment make me long.

Count Basie Blues po setmění. Poznámka pro hifisty, jo. Tady ta deska není zničená, ale protože je to edice Brunswick, která se k nám dostávala krátce po válce, desky lisovaný ještě z válečního materiálu, takže ten matroš nebyl tak dobrý, jo. Ta struktura, je to tam slyšet. Já tady mám Jimmy Lunsforda, ale ten bude za chviličku, počasí dáme ještě jednou Count Basieho, tohle to byl snímek z roku 38, z roku 1940 už, a Mountain Swing se to jmenuje, kvalita už je podstatně lepší.

Na desku společnosti Brunswick se vrátíme znova, respektive k deskám společnosti Brunswick, a tentokrát to je Jimmy Lunsford, Moje modrý nebe, klasika, standard. Tak nejdřív ten Jimmy Lunsford, pak Albert Emmons, držte vlnu.

Jak už jsem tady jednou říkal, tak Albert Emmons se živil hudbou víceméně příležitostně, nebyl takový zapálený jazzman jako většina, že jo, lidí z té doby. Když ho to nebavilo, jak na to hodil loď a živil se jako pingl nebo dělník, montér v autosprávkárně, a když začali svědět prsty, tak zase šel do toho. Billy Cotton Orchestra, zachovalá značka Imperial a Standard, prachy nepadají z nebe.

ortodoxní swingař by řekl, to je limonáda teda, stokrát sladší cukru. No, je to závěr let 30. tohleto, je to taková trošku přislazená verze, no, taková komerčnější, ale má to mojí diskotéce, dá se říct, taky místo, přece tu desku nevyhodím. Teď si dáme opět Counta Basieho Mountain Swing a za chvíli je tady opět Jimmy Lansford a se standardem Sladká sůl.

Že je to na Brunswicku, to jste určitě poznali, jak to hezky šustí, a já takhle dělám vždycky u nás na rádiu ve čtvrtek na večeru pořady Oldies Party se to jmenuje, a tam jako prostě chrastím těma starýma vinilama a já, že jako já co odbornýho o tom řeknu, a to se dělá běžně, jo. A jednou občas za nějaký uherský rok ve mně chytnou saze a celou dvouhodinovku tam napálím jednu bombu vedle druhý, jo. A tomu říkám zbraň hromadného ničení, a přesně to dneska dělám se swingem, ale sem tam vám řeknu jak něco zajímavého. Django Reinhardt, Step

Tak to byl nikdo jiný než Karel Vlach a Václav Irmanov, nebo taky Vjačeslav Irmanov a známý standardník Candy. A my jsme do toho tak neřezali, jako pořád, tak si dáme Day After Forever. Den, který by měl trvat navždy, když se někdo zamiluje, že jo, to je srdce rvoucí milostná náležitost. Když někdo zamiluje, tak většinou to má trvat navždy, no někdy to potom trpce lituje, ale to je zase jiná věc, která do jazzu vůbec nepatří. Držte vlnu.

jsem zapomněl říct, to byl Karel Blacha opět, Vlačeslav nebo Václav Irmanov, jak chcete, on obojí platí. A když teda hrajeme toho Vlacha, tak bychom si mohli dát nějaký kousek s Jiřinkou Salačovou. Říkej mi to, to byla velký hit, říkej mi to prosím potichoučku, 40. leta, to byla ta euforie, že jo, teď krásný období, teda až do roku 1948, ale to sem taky nepatří, že ano.

0: Když jsme už ty druhý půli 40. let, zase prosím, už jsme jako přeskočili, tak bychom si mohli dát ještě jednoho Karla Vlacha, tentokrát s Voskovcem a Werichem. Je to známá balada o byrokratovi, je to obě strany vám pustím, protože na jedný je předscéna a na druhý, a ta předscéna stojí za to, takže trošku mluveného slova. A na druhý je krásná swingovka. To je z doby, kdy se Voskovec s Werichem vrátili z Ameriky a oba si mysleli, jako, že to s bolševikem půjde. Jo. A jak se jako ukázalo, tak to je, Voskovec hlavně to poznal velice brzy, tak to s bolševikem nešlo, ostatně víte sami. Ale tady se dlouho mluvím. Necháme to povolanějším.
1: O čem byste rád zpíval? No co třeba zkusit Odysea. Odysea, kdo jest Odysseus?
2: To byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
1: Iliáda.
2: Ano, Homer to napsal, Homer.
1: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
2: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
1: Ten obr, ten Polyphemes.
2: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
1: Ano, patentní obr nosil jedno oko vprostřed čela. Takhle.
2: Ano, ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9 a samospouštěč v nose měl ten obr.
1: Ano, a fotocelu v uchu.
2: Ano, bylo krásný snímky s tím dělal.
1: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
2: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
1: No to vidět toho obra, to těsně dožralo, hned se do nich pustil.
3: Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte...
1: Povídá.
2: No, to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
1: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývoj.
2: No, aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
1: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
2: No, s jedním okem musíte rychleji, než se dvouma, že?
1: To je konečně pochopitelné. A jakmile spal, Řekové to viděli, viděli tam leže takovou kládu
2: a
1: velikou.
2: A rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko. To udělalo, zasíčalo, toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
1: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu do smrti.
2: Jo, jenže
1: tom se ozvalo blbe,
2: blbe, vovce tam měl.
1: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
2: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
1: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatuje pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže Řekové chytrý, chytli se těch vovcí ze spoda.
2: No, Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
1: A tak vyklouzli.
2: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránil.
1: Tak je ta historie podle Homra.
2: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
1: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
2: Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svý.
1: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti.
2: Ano.
1: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
2: Výborně, výborně. A to by bylo nejlépe, kdybychom vzali takovou baladičku středověkou, něco na způsob, jako psával Francois Villon.
1: Celá správně, balada někdejšího, přítomného a budoucího byrokrata.
2: A teď zbývá

na prováděcím nařízení a spis, který se nevrací, ať hlásá nutné k vyřízení. Úřední hodiny se mění a příděl máte vybraný. Pan sekční šéf tu dneska není. Neúřadujem prostrany.

vám poskytuje ochrany. Bez obálky vám pomoc není. Neúřadujem pro strany.

hrozí noze bez ochrany. Pocení nohou důvod není, neuřadujem pro strany. Zanechme zbytečného klení, boj s úřadem, boj prohraný. Když úředník

Hezky namluveno, hezky nahráno, přátelé. Ještě jedna se vleze, svinkovka nějaká dobrá. Já bych tady měl kousek z roku 1942, je to J. McSharn a jeho orchestr společně s Charlie Parkerem a Walterem Brownem. No, tak co si dáme? Jmenuje se to Jumping Blues.

Je zajímavý, milí posluchači, jak to vždycky s váma uteče, tady s vámi a s jazzem. Mrknu na hodiny a zjistím jendo, no, to už jako by byl čas pomalu jako roztracen a vytratit se studia. Tak co nám zbývá, no? Kdo nám mrzne dneska St. Louis Blues? Dáme si jednoho umělce, kytaristu, který se jmenoval Chet Atkins, žil mezi léty 1924 až 2001. A taky to zahrál pěkně v duchu našeho pořadu, žádná moderna, decentní záležitost, pěkná, a která leze sama do ucha. Tak tedy, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky loučím a budu se příště opět těšit při Staromcovi, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích, naslyšenou.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si...
7: Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this. Yeah.